0: Milé posluchačky, milí posluchači, na vlnách Rádia Burgenland vás u dalšího vydání Rádia Dráťák a podcastu ORF Češi zdraví Pavla Rašnerová. Dnes se v našem magazínu přeneseme do pohnuté minulosti roku 1938 a poodhalíme, jak tehdejší české vysílání z Vídně sloužilo nacistické tajné službě jako ostrý propagandistický nástroj plný lží a výhružek mířených na Československo. Přeji vám příjemný poslech. Adolf Hitler chce mír. I taková hesla vysílal vídeňský rozhlas na podzim roku 1938, a to v češtině. Šlo o nacistickou propagandu, maskovanou jako vysílání pro menšinu, která ale mířila přímo na obyvatele Československa. Více poodhalí historik Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu Praha, se kterým jsem si povídala ještě před jeho přednáškou ve Slovanské besedě, pořádanou stejnojmenným spolkem. Poslechněte si rozhovor o zapomenuté, ale překvapivě nadčasové kapitole našich dějin.
1: Tak já jsem na téma českého vysílání z Vídně narazil před lety. Vlastně to je to, že Vídeň na podzim v roce 1938 hovořila česky, je věc, která není úplně neznámá, nicméně je to takové téma, které není úplně dopodrobna zpracované, takže už jsem si léta říkal, že bych se na něj podíval v rámci nějakého archivního výzkumu a myslím, že v posledních letech jsem se tomu trochu věnoval, takže se mi povedlo najít pár věcí, které v dosavadní literatuře zatím nejsou uvedeny.
0: Při pátrání po detailech této zapomenuté kapitoly dějin se začala odkrývat konkrétní podoba tehdejšího rozhlasového programu.
1: Je třeba říct, že to vysílání bylo vlastně trojí. Začalo jako české vysílání pro českou menšinu, nicméně během velmi krátké doby se změnilo v podstatě v propagandistický nástroj, respektive už tak bylo koncipováno. A s vývojem těch událostí tak začalo nabírat v průběhu září 1938 čím dál více politický podtext, až ve dnech těsně před Mnichovem bylo, dá se říct, snůškou urážek, výhrůžek, lží, propagandistických konstruktů, které z Vídně byly v éteru vysílány nikoli českým posluchačům ve Vídni, ale českým posluchačům v republice. Druhým vysíláním, které bylo realizováno, bylo od poloviny září vysílání pro Slováky. To už v podstatě nebylo možné vydávat za menšinové vysílání, protože slovenská menšina byla poměrně malá, pohybovala se v řádu jednotek tisíců obyvatel v rámci té východní marky, teda toho bývalého Rakouska. A tohle vysílání, které bylo plně v režii pronacistického křídla Hlinkovy Slovenské lidové strany, tak to už bylo vyloženě od začátku určeno Slovákům v republice. A konečně třetím vysíláním, o kterém toho víme nejmíň, tak to bylo vysílání pro Podkarpatskou Rus, které bylo zahájeno zřejmě někdy na přelomu září a října 1938. Poprvé bylo zachyceno československou odposlouchávací službou 1. října a tohle vysílání už bylo v podstatě vedeno nebo v režii organizace ukrajinských nacionalistů, která se snažila na podkarpatské Rusy vytvořit zárodek budoucího ukrajinského státu, který by úzce spolupracoval s nacistickým Německem.
0: Za každým propagandistickým projektem však stojí konkrétní lidé v zákulisí, kteří určují jeho směr a obsah.
1: Možná je ještě třeba říct, že samozřejmě celé to vysílání bylo pod patronací nacistických úřadů. Ta myšlenka zřejmě vznikla někdy v červnu 1938, možná souvisela s tím, že od začátku května 1938 začala Praha vysílání celodenně v němčině, to znamená vznikl tady v Československu vznikl německý vysílač, který nebyl gleichschaltovaný na rozdíl vlastně od těch říšských vysílačů a vlastně i vysílačů v obsazeném Rakousku. A ta myšlenka českého vysílání tak samozřejmě souvisela s tím vyostřením politické situace mezi nacistickým Německem a Československem v létě 1938. To samotné vysílání bylo v režii nacistické tajné služby Sicherheitsdienst a měl ho na starosti sudetoněmecký emigrant doktor Josef Milberger, který spolupracoval s nacistickými bezpečnostními složkami zřejmě už od roku 1934 a v létě 1938 odešel zřejmě na pokyn vedení sudetoněmecké strany do Vídně. Zpočátku to vysílání připravoval on. Česká redakce byla vlastně složena z příslušníků České krajní pravice, organizace Vlajka, která bývá někdy považována za ostře proti německou, nicméně v roce 1938 už v ní bylo velmi silné pronacistické křídlo vedené budoucím šéfem Vlajky Janem Rysem Rozsévačem, který zřejmě do Vídně vyslal několik oddaných vlajkařů a tou hlavní postavou té české v uvozovkách redakce, která tady počátkem září 1938 vznikla, byl Vojtěch Musil, dlouholetý příslušník vlajky, velmi dobrodružná povaha, který se přesně pro takovou práci hodil. V literatuře se někdy uvažuje nad tím, kdo byli další členové redakce. Mně se podařilo najít v retribučních spisech, které jsou uloženy v oblastním archivu v Praze, dvě jména, Josefa Jirouška, který pocházel z rodiny, která byla s Vojtěchem Musilem v přátelských vztazích. On ho vzal zřejmě do té Vídně sebou a kromě toho s největší pravděpodobností českou hlasatelkou těch zpráv byla Marie Tomšů, což byla žena, v té době vlastně mladá dívka, která byla členkou vlajky. V následujících letech se stala několikanásobnou agentkou různých tajných služeb, včetně státní bezpečnosti po válce. Spolupracovala se státní bezpečností až do počátku 70. let a dokonce vlastně se ještě jednou do Vídně vrátila v roce 1953, kdy státní bezpečnost jí požádala, aby připravila únos svého tehdejšího manžela Vladimíra Pekelského. Na základě příkazu státní bezpečnosti se s ním vdala a v roce 1953 po dvou letech manželství ho vylákala do Vídně, kde zařídila vlastně jeho únos a následné zverbování státní bezpečností. Takže v dalších letech byli manželé pekelští velmi výkonnou dvojicí agentů rozvědky státní bezpečnosti, která působila v západním Německu.
0: Nabízí se ale otázka, zda mohl běžný posluchač v tehdejší době vůbec rozpoznat, že jde o manipulaci.
1: Tak já myslím, že ono to bylo jasné vlastně od samého začátku, protože to české vysílání bylo většinou v hlavním vysílacím čase kolem 8 hodiny večer nebo kolem 1 hodiny odpoledne, tedy v době, kdy řada lidí byla tehdy zvyklá poslouchat rozhlas. A je to zřejmé i z toho, že česká menšina ve Vídni v té době se počítala řádově na 10 000 mužů a žen a dělat vlastně rozhlasové vysílání pro menšinu v těchto početních stavech, tak to úplně nedává smysl, nebo v té době to nedávalo smysl. Takže od začátku bylo vlastně už i v Československu očekáváno, s čím ty vídeňské zprávy přijdou. Se začátku to zpravodajství se snažilo být nějakým způsobem objektivní, ale bylo to vlastně takovým tím nacistickým způsobem, kdy oni se snažili argumentovat různými na první pohled nezávislými zdroji, které ale podporovaly tu jejich výchozí tezi. A to se vlastně změnilo velmi krátce na to, to vysílání začalo 3. září, ale v souvislosti s vývojem té politické situace, tak po Hitlerově projevu na sjezdu NSDAP v Norimberku, kdy vypukly v pohraničí nepokoje, které byly velmi rychle potlačeny československými bezpečnostními složkami, tak došlo k zostření té rétoriky, kterou bylo možné na vlnách z Vídně slyšet. A zhruba od 15. září už to byly ty otevřené výhrušky, otevřené spílání především prezidentu Edvardu Benešovi, který se stal v následujících dnech ústřední postavou toho vysílání. No to možná taky souviselo s tím, že vlajka nenáviděla už vlastně tradičně Edvarda Beneše už od počátku 30. let, celá vlastně česká krajní pravice byla protibenešovská, takže to možná souviselo i s tím. Zapadalo to do toho diskurzu, který se hodil i nacistickým tajným službám. A samozřejmě ten ostrý tón toho rozhlasového vysílání tak se vyhrotil ve dnech okolo Mnichova a pokračoval potom i v následujících dnech v říjnu 1938, kdy na konci října české vysílání skončilo. Z čehož je vlastně také patrné, že nemělo jít o nějaké obsloužení české menšiny v Rakousku, ale skutečně o tu propagandu. Na rozdíl od slovenského vysílání, které pokračovalo dál, tam vlastně z tohohle byly zřejmé ty další nacistické plány, kdy oni se zaměřovali na tu radikalizaci poměrů na východě Československé republiky a na další rozklad, vnitřní rozklad Československa.

0: Posloucháte Rádio Dráťák. Naším dnešním hostem je historik Jiří Plachý a společně si povídáme o pozapomenutém českém vysílání z Vídně na podzim roku 1938. Zajímalo mě, jaké byly tehdy reakce veřejnosti a jak se k této nacistické rozhlasové kampani stavili samotní vídeňští Češi.
1: No, dohledat nějaké reakce posluchačů je velmi těžké, jednak není zřejmé, jaký dopad v Československu to vídeňské vysílání mělo. Bez pochyby ho poslouchali Češi v republice, ale je otázka, jestli skutečně se jednalo o něco, co by je dezorientovalo nebo co by vlastně měnilo jejich politické názory ve chvíli, kdy vlastně většina českého národa očekávala začátek toho válečného konfliktu, kdy budou napadeni tím nacistickým Německem. Věty jako Adolf Hitler chce mír, tak myslím, že v té době málo koho v české veřejnosti přesvědčili. A zpočátku, protože to vysílání bylo ohlášeno, začátek toho vysílání byl ohlášen, takže na něj reagoval i český tisk, který ho samozřejmě odsoudil. Kromě právě vlajkařského tisku, Česká výzva zveřejnila velmi pozitivní článek, ale byla jediná. To byl vlajkařský týdeník, který byl krátce na to zastavený. A zpočátku byly čteny, nebo se do vysílání dostaly i nějaké ohlasy čtenářů, ohlasy posluchačů z území republiky, nicméně otázka, do jaké míry ty ohlasy byly autentické a do jaké míry byly vytvořeny nějakou propagandou. Dneska bychom řekli v nějaké trolí farmě. Takže ten skutečný ohlas je velmi těžké zjistit.
0: Nacistická propaganda se v éteru neštítila ani naprostého překrucování reality a parazitování na tradičních československých státních symbolech.
1: Už jsem tady zmínil, že tam byla opakována hesla typu Adolf Hitler chce mír. Heslem toho vysílání bylo Pravda vítězí, což je vlastně heslo, které je na československé prezidentské standartě. Bylo na československé prezidentské standartě i dnes na české prezidentské standartě a bylo to heslo Tomáše Garrigua Masaryka. A tady už vlastně názvem té relace tak došlo k jakési profanaci toho symbolu. Takže tam zaznívaly třeba takové postřehy, jako jak je skvělé, že ten název Pravda vítězí lze plně vztáhnout na dnešní Německo Adolfa Hitlera a podobně. Samozřejmě od počátku také bylo to vysílání ostře protižidovské. Už 4. září 1938 tam zazněly první protižidovské výpady, které se potom ještě stupňovaly. A v souvislosti s vyostřením té politické situace, tak také byla ta snaha dokázat posluchači, že Německo je ten, kdo tu válku nechce a chce jí Československo, respektive právě Edvard Beneš. Edvard Beneš tam byl pasován do role hlavního válečného štváče.
0: Zatímco české vysílání po Mnichovu utichlo, to slovenské se stalo klíčovým nástrojem pro radikalizaci menšiny a blížící se rozpad společného státu.
1: Po té obsahové stránce je to vlastně velmi takové očekávatelné. Musím říct, že třeba mnohem zajímavější je potom analyzovat třeba to slovenské vysílání a sledovat tady vývoj té malé slovenské menšiny ve Vídni, která se vlastně v té době glajšaltovala. Na přelomu let 38-39 se v uvozovkách dobrovolně rozpustily slovenské spolky ve Vídni a místo nich byl založen spolek Andreje Hlinky. Už na konci září 38 došlo k vytvoření takzvané zahraniční Hlinkovy gardy, která potom měla být dokonce v březnových dnech v roce 39 vyslána na pomoc utváření nezávislého slovenského státu. Na konci února 39 z Vídně bylo posláno asi 70 zahraničních Hlinkových gardistů, kteří byli dáni k dispozici tomu radikálnímu vedení Hlinkovy gardy reprezentovanému Karolem Murgašem. A potom v těch březnových dnech, kdy docházelo k vytváření slovenského státu, za těch dramatických okolností od 9. března, kdy došlo k takzvanému Homolovu puči, což je neúplně přesný výraz pro převzetí moci na Slovensku, dočasné převzetí moci armádou, které mělo vlastně vést k tomu, že by byli zbaveni vlivu ty radikální živly v Hlinkově straně a měly tam být dosazeny ty umírněnější, které by dále byly ochotné zůstat ve společném státě s Čechy, tak od toho 9. října je Vídeň a ten vídeňský slovenský rozhlas vlastně centrem těch snah radikálů na vytvoření nezávislého slovenského státu. Samozřejmě opět v režii nacistických tajných služeb.
0: Poválečné vyšetřování navíc ukázalo, že pro mnohé z těchto redaktorů bylo vídeňské angažmá pouhou předehrou k mnohem závažnějším zločinům.
1: Po válce se o vídeňském vysílání během takzvané retribuce, což bylo potrestání těch nacistických válečných zločinů a zločinů směřujících proti československému státu, tak to vysílání Pravda vítězí i slovenské vysílání se několikrát ocitlo před retribučními soudy, většinou ale jako dá se říct druhotná věc, protože ti lidé, kteří se ho účastnili, tak toho měli v uvozovkách víc potom z války, což je případ třeba právě Ludevíta Mutňanského, který vedl to slovenské vysílání. Po válce byl zatčen Američany, v roce 1947 byl vydán do Československa a tady byl odsouzen k 20letému trestu. Právě v rozsudku jeden z těch bodů byl, že se účastnil toho slovenského vysílání. Nicméně on byl potom šéfem té zahraniční hlinkové gardy, působil na slovenském vyslanectví v Berlíně a potom působil i v některých dalších funkcích ve slovenském státě. Takže to byl vlastně jenom jeden z bodů. A Ludevít Mutňanský strávil ve vězení 15 let, byl propuštěn až v roce 1963, což bylo u retribučních vězňů docela výjimečné. Většina z nich byla propuštěna už v 50. letech. Co se týče těch českých redaktorů, tak Vojtěch Musil se po válce beze stopy ztratil v chaosu poválečného Německa. Státní bezpečnost jej později objevila ve Spolkové republice, nicméně už se nepovedlo se k němu nějakým způsobem přiblížit a nebyl samozřejmě ani vydán. A osudy Marie Tomšů jsem tady už zmiňoval a vlastně jediný, nebo zřejmě jediný z těch redaktorů, který byl odsouzený, tak byl Josef Jeroušek, který po válce dostal 6 let. Taky to členství nebo to působení v tom vysílání Pravda vítězí, tak bylo jenom jedním z bodů té obžaloby.
0: Tento konkrétní pohled do zákulisí éteru navíc ukazuje, jak mocný nástroj propaganda představovala, přestože v moderních učebnicích stojí spíše na okraji zájmu.
1: Tak já se domnívám, že když se zabýváme dějinami toho horkého léta 1938 a okolnostmi přijetí Mnichovské dohody, tak většinou jsou tam na prvním místě ty politická témata, zahraniční politická témata a vojenská témata. Co se týče té propagandy, tam bych řekl, že stojí trochu stranou pozornosti českých historiků a doufám, že se to do budoucna změní.
0: Propagandistické cíle zašly dokonce tak daleko, že otevřeně podporovali odtržení části Moravy, což sebou přineslo i paradoxní chování tehdejších nejhlučnějších patriotů.
1: To slovenské vysílání od začátku roku 1939 podporovalo, nebo jedním z témat, které tam opakovaně zazněly, tak bylo odtržení moravského Slovácka od Moravy a jeho připojení ke Slovensku. Což byla věc, kterou od podzimu 1938 žádali některé pravicové kruhy na moravském Slovácku, vedené především, to byly lidé Sdružení do spolku Národopisná Morava, kteří žádali, aby bylo moravské Slovácko přičleněno ke Slovensku. Takže se taková ta podpora toho irredentismu a oslabení těch českých zemí ještě tímhletím směrem. Jestli znáte malíře Joška Úprku, tak ten měl syna, který nebyl tak úspěšný a ten se právě angažoval v tomhle tom. Žádal, aby moravské Slovácko připadlo ke Slovensku, že nejsou Moraváci ani Češi, ale že jsou Slováci. A je to zajímavé, že to byla vlastně skupina, která jako potom bezvýhradně kolaborovala s nacistama. Je to vlastně taky taková i paralela k dnešku, že ty nejhlasnější vlastenci, kteří jako volají, že ten národ je na tom prvním místě, tak potom jsou ochotni nejvíc kolaborovat s tím okupantem. Připadá mi to jako paralela. Jo? Prostě vidíte, že třeba u nás jsou síly, které podporují Rusko, které by se nejspíš rádo stalo okupantem, tak jo, to jsou ty, kteří zároveň jedním hlasem hlásají to české vlastenectví. Tak to bylo podobně na konci těch 30. let. Ti nejhlasnější čeští vlastenci tak se potom velmi rychle smířili s tou německou okupací a stali se nejhorlivějšími přisluhovači toho německého režimu.
0: Hostem Rádia Dráťák byl historik Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu Praha. Povídali jsme si o českém a slovenském rozhlasovém vysílání z Vídně v letech 1938 a 1939, která nacistická tajná služba využívala jako ostrý propagandistický nástroj namířený proti tehdejšímu Československu. Rozhovor vznikl při příležitosti jeho přednášky ve Slovanské besedě ve Vídni. A to už je z dnešního Dráťáku úplně všechno. Velmi si vážíme toho, že ladíte Rádio Burgenland a náš pravidelný český magazín. Naše další rozhlasové setkání nás čeká opět v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty. Pokud byste si chtěli dnešní exkurs do historie s Jiřím Plachým poslechnout znovu, podcast ORF Češi je vám k dispozici na platformě ORF Sound i v běžných aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts. V příštím vydání se můžete těšit na rozhovor s Richardem Baslerem. Potkali jsme se přímo v budově parlamentu na výstavě, která je věnovaná významnému jubileu, a to 50 letům od schválení zákona o národnostních menšinách v Rakousku. Přeji vám poklidný zbytek dnešního večera, příjemné dny před vámi a úspěšný start do nového týdne. Od mikrofonu se loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.